toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem a vran u se.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho.

O smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

teď bez hodinek, míň než malinká a hodinky, na malé ručičce dvě ručičky, tři ručičky, však dvě jsou Bůh ví, kdy je Bůh ví. Víte, potřebuji odpočinout. Já to zkusím ještě jednou, ale stejně. A hodinky na malé ručičce. Ne, jak to bylo? Teď jsem to před chvílí říkal. Hodinky mají dvě ručičky. Tři. Ne, to až je potom. Tak já to nechám jako po pauze. Já teďka zahraju něco. Já zkusím něco jiného ve stejné tónině.

Příběh 11. Obří kadluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačilo mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha, jen jí dořízli, kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taky Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že na takové cviky zvykla. Potom kedluben bezohledně drcnul do kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysušikmém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku na procházku, zůstaly stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl, a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo Pepsi kolou podle toho, co budou mít. A kedluben se valil dál.
Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal. Haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo. Bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří Kedluben, vezeme ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl, to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásl je svalnatou rukou. Je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to. Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouly na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samo sebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla, jsem předseda zahradnické výstavy, co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl, to je prosím náš obří Kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový Kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový Kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že Kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo? Tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii Kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udusíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo hej, rup, jak se tam všichni snažili obří Kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli.
To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mýdlo a štětku a chytře namydlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale Kedluben není malina. Ani se nehnul. Z lešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do Kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad. Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na Kedluben všechny králíky, co tam byli. Víte, jak mají králíci rádi Kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do Kedlubnu dala skutečně svervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz Kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul, jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Málo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

nebo den. Jsem totiž zavřený v baráku bez oken. Kolem mě tma a jinak nic. Ale vlastně jestli něco to těžko říct, že pojem časoprostor se mi zde rozptýlí.

Zda si věřím, či nevěřím, jsem totiž zavřený v baráku bez dveří. Kolem je tma a jinak nic, a tak si nakreslím na zeď pár okenic. Doufám, že můj štětce mění na celou věc náhled.

je čas a den a noc a den. A nelze vyjít ven z baráku bez oken. Kouzlo je v tom, že není kam, takže je nadbytečný řešit a volám. Oh yeah, ten boj vštět se nedá faktům přednost v jízdě, jako je řešit, co mi bylo

říct, že jsem jednou žil. Sakramentská práce, málem abych byl zrádce. Já chci jen říct, že jsem jednou žil.

musím mít až do konce rád. Na to nemám sílu, mám doma malou víru.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.
2: Co tu pohledáváte? Co pak chcete?
3: Chceme mír. Nemáme v duši nepřátelské záměry vůči vaší planetě.

0: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a věd, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.
1: Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače rádia Tloskov.
2: Na stanici sever, na antarktickém pobřeží, když se láme ledem, dá se celkem

spocení. A Josef chladí vodku na vypnutém topení. On a Ivan už 3 týdny slaví krásný letní den. To podle zdejší zvyků se bez pleskačky nesmívem. Ani slunce nezapadá, jen se vlní v křivkách houpacích.

nevinnou. Ale ona pro ně nestratila ani slzu jedinou. Její srdce totiž zaklel

prapor tu nad střechami chatek ční. A nikdo nenapíše nikam, jak jsou všichni stateční.

políčka hoří na minimum a pak vidím strýčka, jak mi nese vařící čaj.

0: Letní svět na pohled. Pak vezmu do ruky naposled dvě rupie a do prstů to kvítí. Stejně se do roka vrátím zpět, ale teď...
1: Pánové, přistáváme na letišti Václava Havla v Praze. Venkovní teplota je...

zkušenosti velí, honem rychle utíkej. Rozum zase radí, styď se, teď seš velikej, tak co ti jenom zbejvá, když už tě jednou bacili a pak někdo něčím zas na tebe zacílí. Proč přidal jsi do kroku, kam běžíš otroku, ať kamkoliv se dáš, i tak zůstaneš náš. A urazíš likus, co přijítel Kolumbus, tak se nevrazíš do toho, čemu chceš zdrhnout. Jo, ho, ho.

přiběhne páš, že přítel zve tě na sklenku. Tak co má člověk dělat, když postaví se před svíci, aby měl světlou tvář a přitom v teplé sadnici? Proč přidal jsi do kroku? Kam běžíš, otroku, ať kamkoliv se dáš, i tak zůstaneš náš. A urazíš likus, co přítel Kolumbus? Tak stejně

Problémy velké přece ty prý se sami vyřeší. Však které jsou ty hlavní a které jsou ty vedlejší? Tak co ti jenom zbývá, komu jen svěří svoji věc, kdo pak to natěký?

Podívej, snad ne kostlivec. Proč přijdeš do kroku? Kam běžíš, otroku, ať kamkoliv se dáš, i tak zůstaneš náš. A urazíš-li kus, co přijítel Kolumbus, tak stejně vrazíš do toho, čemu chceš zdrhnout, jo.

můžete třikrát hádat, nebo se pouze ptát na, kdo je ten dokonalý sympaťák, co na vás plíží z filmového plátna.

Byl včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

jsem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

noční Prahu k metru Ačku posví až do denní tůře. Kráčí grilované kuře, vyšňořené v termosáčku.

Kuře kráčí, kam to neví, hledí k nebi, křídly mává.

Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

sera. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde.

Газы знит акциза. Є час засеват на полі, а є час на полі склізат. В подлоубі Штернберзького граду у стіни є лавиця. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.

nejlepší lék na lásku. V tomhle tom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku.

Alessandra ne. Tak prosím, nechte toho Ondřeje, jen ať si tá, co hrdlo ráčí. Když už mu osud vás se zrovna dvakrát nepřeje, všechno platím a tak o co vlastně kráčí. Ať jsme velcí nebo maličký, na jedný lodi všichni plujem. Koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky, než končit život

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to spral. Lásku moji, kníže Igor si bere

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděždo Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

já taky do vzorku vlastně, pač, já už teďka nic nepíšu, jenom na objednávku. A málo kdy si co, jak si málo objednávají, no tak, ale tuhle si jednou objednali, no a objednali si to diváci, tak jak to dělám při těch večerech na 10 slov. No jak se ty slova sešly, no já jsem z toho byl zoufalej, tak jsem šel nahoru do šatny a tak vám to zahraju teď.

0: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.
1: Příběh 12. Jak se Radovan naučil hvízdat. Když neměl tatínek žádné starosti, když ho nic nebolelo a byl pěkný den, vždycky si při práci pískal. A to maminka hned věděla, když k ní do kuchyně zaléhaly jeho hvízdánky, že je tatínek rád na světě. A také poznala, jestli je na světě rád obyčejně, to pískával zelení hájové, a nebo neobyčejně, v tom případě tatínek dával foxtrot, zpíval kos s kosicí fistulí. Jednoho dne si malý Radovan řekl, že už by bylo na čase, aby se to mužské pískací umění také naučil. Bedlivě tatínka pozoroval a špulil pusu úplně stejně jako on, ale vycházely z něho jenom takové nanicovaté fuky a nepodařil se mu ani ten nejmenší hvizdík. Tatínek se tomu usmíval a tím pádem se nevedlo pískání ani jemu, poněvadž při usmívání si ani ten nejzkušenější pískač nevrzne. Ale najednou se vám začalo nějaké začátečnické nesmělé popískávání ozývat. Tatínek si v první chvíli myslel, že se synkovi začíná dařit. Ve druhé chvíli si však povšiml, že to není žádné pískání, nýbrž pípání. Nebudu vás napínat a hned vám řeknu, že v trávě pod ořechem našli kosí mládě, které vypadlo z hnízda. Nesáhni na ně, bylo by cítit člověčinou, řekl tatínek a nabral kosíka do žlábku své zahradnické lopatky. Pak přistavil ke stromu žebřík a protože to nebylo vysoko, dovolil chlapečkovi, aby ho sám na té lopatce vynesl do hnízda. A sotva to udělal, přiletěl starý kos a zahvízdal takový trylek, který nemohl v ptačí řeči znamenat nic jiného než děkuji. Tatínek se dal opět do zalévání záhonů a Radovan konal další pokusy s hvízdáním. Ale ačkoliv mu to starý kosák z ořechu předváděl nahoru dolů, chlapečkovi zase vycházel z pusy jenom takový ten dechovítr, co není k ničemu a který vy, co taky neumíte ještě pískat, dobře znáte. Jo, hvízdání, to není jen tak, řekl tatínek. Některé holky se to nenaučí nikdy, i kdyby se na hlavu postavili. Radovan se odšoural k plotu a zkoušel se tam postavit na hlavu, jenomže to nebylo vůbec nic platné. A v tom se spoza plotu ozvalo: pískat umí každej trouba. Bzučet, to je unikum. Kdo si myslí, že to řekl zlý výrostek Hugo, ten to uhodl. Ale nikdo nemůže uhodnout, co měl v ruce. Bzučavou čepici. Přiložil ji Radovanovi k uchu a řekl: vem si to, podle toho se můžeš naučit senzačně bzučet. Radovan uchopil bzučavou čepici tak jako Hugo, aby prý bzučáci neutekli, a slušně za tu učební pomůcku poděkoval a ještě dal Hugovi jablko. Když maminka otevřela okno a zabušila vařečkou do hrnce, aby svolala mužské k jídlu, netušila chudinka, k jakému strašnému obědu se schyluje. Podívejte, co jsem dostal, pochlubil se hned ve dveřích Radovan a položil na stůl dárek od Huga. A protože v té čepici bylo opravdovské vosí hnízdo s opravdovskými vosami, rozpoutalo se v kuchyni opravdovské peklo. Vosy vyletovaly z čepice jako střely a na koho narazili, toho bez rozmýšlení bodli. Maminka Blesku rychle ukryla synka pod zástěru a odtud Radovan slyšel bzí, bzů, to dělali vosy, a také au, jau, to dělal tatínek s maminkou. Ještě že měl tatínek ducha přítomnost, šermoval kolem sebe neohroženě rukama a při tom šermu stačil vyhodit vosí hnízdo z okna. Ale než vyhnal z pokoje poslední vosu a mohl okno zavřít, schytal pěkných pár žihadel a maminka jak by smet. Když Radovan opustil úkryt, naskytla se mu hrozná podívaná. Tatínek s maminkou se mu začali před očima zvětšovat. Tolik žihadel, musíme okamžitě k lékaři, řekla maminka a hned se začala obouvat. Ale jenom začala, protože jak se jí zvětšily nohy, nemohla se do bot vejít a tatínek taky ne. A oba rodiče se zvětšovali čím dál víc. K lékaři by se dalo jít i v trepkách, což o to horší bylo, že místo očí měli teď už jen škvírky a i ty už se zavíraly, takže by ani neviděli na cestu. A kdo ví, jestli by teď vůbec prošli dveřmi. Malý Radovan si zoufal. Jak to jen udělat, aby moji zlatí rodiče splaskli? Jak to jen udělat, přemýšlel. Napadlo ho strhnout ze stolu ubrus, namočit ho a omotat jim rodičům ty jejich velké hlavy, ale nepomohlo to. Obklad zasyčel, vyvalila se pára a ubrus byl v okamžení suchý. V takové hrozné chvíli, a to si pamatujte, je nejhlavnější nestrácet vlastní hlavu. A Radovan ji nestratil. Zvolal: Maminko a tatínku, jestli mě ještě slyšíte, jestli vám to nezavalilo i uši, nebojte se, já utíkám pro pomoc a ta pomoc vám pomůže. A skutečně utíkal úžasnou rychlostí a zastavil se až před domkem pana Kopřivy, kde byl nad dveřmi nápis: Zde se hlásí požár. Jenže se vyskytly dvě smůly. První byla v tom, že zvonek byl vysoko a Radovan na něj nedosáhl. Ani když vyskočil. A druhá v tom, že pan Kopřiva jako vždycky po obědě spal a nebyl ničím k probuzení. Marně chlapeček volal, marně bušil na dveře. Co by na starého požárníka jedině platilo, kdyby se zapískal signál hoří. To by ho zaručeně probudilo. Radovan to zkusil. Zatnul pěstičky, sešpulil rty do úplné špulky, zoufale se zasnažil, ale nic, nic, nic. A tu vám vzduchem něco zašustilo, po zemi se smíkl stín a vy tomu nebudete věřit, na okenní římsu dosedl starý kos, tatínek od toho mláděte, co ho Radovan zachránil. Kosák jakoby věděl, že není čas na žádné okolkování, energicky zabušil oranžovým zobákem do skla a zahvízdal. A to pro jistotu, jak jste slyšeli, třikrát po sobě. Okno se prudce rozletělo, objevil se v něm starý pan Kopřiva a dopínaje si pod bradou řemínek požárnické přilby, zapátral očima po ohni a nosem po čmoudu. Radovan na něj zavolal: Pane Kopřiva, maminku a tatínka pobodali vosy a jsou z toho choří. Pan Kopřiva z toho však pochopil jen poslední slovo a ještě špatně. Než byste řekli švec, byl u telefonu a vytočil hasičské číslo a než byste řekli obuvník, zabrzdilo představením požárnické auto. Pan Kopřiva nic nedbal na to, že ho chlapeček tahá za rukáv a chce mu něco vysvětlit. Vysadil ho na vůz, naskočil a sekerkou ukázal směr. Jediný požár, který objevili, byl ohníček zlého výrostka Huga. Opékal si na něm jablko. Bylo dobře, že požárníci ten ohníšek uhasili, protože Hugo si ho rozdělal hned za skladištěm suchého lihu, což byl vrchol nerozumu. Ale Radovan pořád neúnavně tahal pana Kopřivu za rukáv, aby mu řekl, že nepotřebuje hasiče, nýbrž pana doktora. Teprve když mu ten rukáv utrhl, pan Kopřiva si chlapečka všiml. Proč mě rušíš při výkonu, špunte? Otázal se. A Radovan řekl hlasitě a velmi rychle: Já vás ruším při výkonu, protože tak oteklé rodiče, jako mám já, jste v životě neviděl. Oni jsou poštípaní od voz a jestli je nepřijede pan doktor splasknout, tak se jim stane neštěstí, že to nevydržejí. Slyšel to velitel požárnického automobilu, vysunul anténu své silné vysílačky a řekl do mluvítka: Kohout volá Krocana. Krocané, potřebujeme tě, je to zahradnictví pod sídlištěm. A hned na to se ozvala silná přijímačka. Tady Krocan, rozumím a jedu. To byl ale rychlík ten pan doktor Krocan. Sotva to dořekl, už se objevil na obzoru modrý maják jeho sanitky, hned na to se ozvala siréna a pak už zakvíleli před zahradnictvím brzdy. Když pan doktor spatřil odulé rodiče, řekl: No nazdar, sestro injekci. V té injekci byla záchranná tekutina. Maminka po ní začala rychle splaskávat, za chvíli měla místo škvírek zase oči a než pan doktor píchnul tatínka, byla zase tak krásná jako vždycky. Když Radovan viděl, jakou má ta lékařská injekce zázračnou moc, údivem hvízdnul. Ano, z ničeho nic, z čista jasna hvízdnul. Slyšeli jste to? Už umím pískat, řekl. A maminka ho pohladila a řekla, přišlo nás to trochu draho, ale je to dobře. Mužský má umět hvízdat, viď, tatínku. Tatínek neřekl nic, jen pokýval hlavou. Ještě se na Radovana kvůli těm vosám trochu zlobil, ale on to dlouho nevydrží. Vždyť Radovan nepřinesl tu bzučavou čepici ze zlomyslnosti, ale z nemoudrosti. Všechno to vlastně zavinil zlý výrostek Hugo. Pan doktor Krocan se poptal, jak se to s těmi žihadly zběhlo a pak rozhodl, že bude nejlepší, když sebou vezme Huga na pořádné vyšetření. Jistě uznáte, že dobře udělal, poněvadž co se ten výlupek naprováděl za lotrovství, to už nebylo normální. Kdyby tam v nemocnici měli nějaké prášky nebo sirup proti zlomyslnosti, to by mu mohlo prospět. Když vyšla hvězda večernice, co svítí dětem na cestu do postýlek, zeptal se ještě zahradnický chlapeček, už se na mě nezlobíte? Spi a už na to nemysli, řekl tatínek. A podle toho, jak to řekl, Radovan poznal, že už je tatínek udobřený. A tak to všechno šťastně dopadlo. Maminku a tatínka už žihadla nebolela, jenom svědila, a chlapeček, který se vlastně jmenoval Bohoušek, ale slyšel na jméno Radovan, spokojeně usínal. To jsme si zase užili světa, pomyslel si. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
1: Ahoj.

komaře zas plešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli na

Tak já zdravím Rádio Tleskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrým toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Lásko!

vlastně hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň svou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl

0: era franto să fără cu pacuete. Te țălită. Vlastně jsem zároveň ještě jednu takovou, kterou asi zkazím, jo, protože kdybych ji hrál v takový tý hlavní části, tak by to nebylo vhodné. Tady se celkem nic neděje, pač jsem na to upozornil. To je podobné, jako když jdete a tam je napsáno na cestě, že se v zimě prostě jako je uzavřena. Pač se já nevím, co? No a že tam můžete jít na vlastní nebezpečí, no. Tak, hlavně, já jsem tam šel, nic se nestalo. No uvidíme, jak to dopadne tady u nás teď.
1: Právě posloucháte Rádio Tloskov.

Hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, detiše čeká na žně. Když stmívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo na drze chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když čeká na žitě, když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zase té, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.

0: nešpachtuji, to je loupež!
1: Tak už se se mnou neškádli. Ty se tu v mešním víně koupeš. A co ho máte ve svých sklepích, to všechno kolem. Tenhle psep

tě vážně ušetří. Lež po tvém žvástu trapném ke slovu nejspíš přijde bzit. Náš velebníček sklapne.

0: blázni.
1: Papři a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Nastačilo, ne? Dobrý? Jo? Ale co zbalte, stačí. Oni nepřestanou, že je to divný. Ale nečardej už, nech to. Nech to, a. Jdem na to pivo, kusit, teď.

teda neto už. Dostracená, to je teď v vodě. To je kozák, ty blázne. Ta-ra-ra-ra, jupi, jo, jupi.

0: a dost.
1: Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Když se zeptáš němého, co vidí kolem pěkného, tak odpoví ti v rozpacích jen když úsvit hvězdy zasíná, či na keři je malina.

jsou někdy bubliny, které vyšumí z hlubiny a na hladině mají cenu jen a kdo si, kdo je pod vodou?

ztrácí, čas přece dávno smil. Jsou pryč, tak proč se navrací zpět ozvěna těch

0: Rádio Tloskov zdraví
1: Divokej Bill!
2: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá. Já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústane. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Když zavíráme oči jenom na pár chvil, to písnice nějak nechtělo se spát. A ptáci trochu naschval, zpívaj prospíš den, a člověku se za nic nechce vstát.

chleba ze skal nuda a hnus, připáří se v páru nahoře bez. Obrazy lásky nehezké peklo a rá, na žebříku kvete pl-

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek.

až ze snavý desertů vzdech a deštěm prorezavý plech. U závoru poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.
1: Ptáš se, na co myslím, Inu, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde si.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, synu, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď. Já už dostal na

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já v erárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

To je čas velké vizity, stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha!

se zpívalo pila. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak lítal dveří sálo, na kakulpetenou šálo. Dědové vše vidí okolo popelky, švatla vyzlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček usměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky rucelin metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník za dvackovi kouzlí pět bonů a vítr na věži opřel se rozvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a bydličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, nesou staro kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval. Dej mi ruku svou studenou vodu.

se zpívalo pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Na plný obrátky letíme světem, všechny ty pohádky patřily dětem. Píšeš mi z ciziny zoufalý dopisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnulo panu z máminých kytek.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna,

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.

učesal se po staru. Jirkovi zavolal jsem, zda má čas, a on mi slíbil. Určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám. Bezplatné jízdenky a jedním vrzem, s kytarou a sám. Na trati plné výkopů,

rody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě odejdem stejně. A zřejmě odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, sedím tu poučem brusery z minula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

pak na vysokém podpatku si k tomu koupil perka. Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady ležím?

se, se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

0: Marta Kubišová zdraví posluchače a posluchačky Rádia Tleskov a přeje vám příjemný poslech.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

ženy, vyšňořené muchomůrky chodí kolem mého bytu, nosí v pušních bolcích režné šňůrky, na nich kousky malachitu. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě do libaster. Na úpatí

se miente. Ženy obrácené půl měsíce planou od Ankary po Řím, černé oné sezamové svíce hoří, když se do tmy noří. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě čičolíno. Zatančete něco skočného, zahrňte mě

0: jesenická v řesoviště plná světélek a mechu. Život, život nemá žádné příště, končí za zastavením dechu. Až mě zítra najdete mrtvého, pošlete mě štandok pére na jich.
1: Ať uvidí kus českého mužského, taky tam dole v teplých krajích.

0: je vždycky, než se, jaká jsem ztracený většině, vždycky než se najdu, a sotva se najdu, tak se zase ztratím.
1: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákou Rádia Tloskou.
2: Na kosku cukru kapku si dám a potom malou chvíli počkám, až zvláštní věci začnou se dít.

místností židle pochodujou a žáby listím se sprchujou, z šuplíků pštrosy vykukujou, svý krky ke mně natahujou. A dítě v lůně mámy hoří a všude oheň vítr rozvál, pak kouřem nápis v nebi tvoří.

a někdo na pomoc, jen milenci na patrolách. Dlouhá je mi noc a kdybych křičel o pomoc, nikoho nepřivolám. A ty kroky, to je vítr. Deja vu, to jen výtah jel o patro dál. Špendlík ke jménu do sbírky měst, kde jsem

chtěl bych tak moc, někam, kde někdo na mě čeká. Někam, kde jsem už byl, a jak nízký mám cíl, ale cesta tak předaleká. A i lež bych už bral, že jsem na cestě dál, ale pravdy se nepolékám. Víš, než v nic raději uvěřit v lež, takže můžu.

Tady Jaroslav Uhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.

ruce a chléb a buřty v kabelce s kořalou sladkou. Když slunce vstává v rumělce, zahlédnu metat kozelce,

z láhve, nota za notou. Kabela zeje prázdnotou. A já mám půdu pod botou, poněkud vratkou. Padadadam, padadam.

0: Moc zdravím posluchače Rádia Tloskov. Já jsem Nina Horáková, herečka z městských divadel pražských, z divadla ABC a Rokoko.
1: Jak je to s přáním, s nímž chodíme spát? Jak je to s vyznáním, já mám tě rád? Jak je to s písněmi, co zná náš sluch? Jak je to s plícemi, nichž nosíme vzduch? Jak je to s malířem, co ztratí svůj zrak? Jak je to s klukem, co zahodí prak? Jak je to s vinařem, co podoušku splet? Jak je to se vším, vám odpovím hned. Kdo mě vyslechne, ten nic nestratí, jen si povzdechne, s lehkou závratí. Tak to chodívá běžně kolem nás, vás to nemývá, ale má to hlas. Tak je to s přáním, s nímž chodíme spát. Tak je to s vyznáním, já mám tě rád. Tak je to s písněmi, co zná náš sluch. Tak je to s plícemi, v nichž nosíme vzduch. Tak je to s malířem, co ztratí svůj zrak. Tak je to s klukem, co zahodí prak. Tak je to s vinařem, co podoušku splet. Tak je to se vším, na to vemte jet.

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
1: A zdravíme rádio
3: Kloskov!
4: Yeah!

držet, tohle to neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlapče, na

Psychologi, trpí moje ego, kluci nal Himmel, Herrgott. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlapče, na

Věrohodně troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče nandej.

přes haličské pláně, vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí, dva modré dopisy, ještě hoří oheň a praská dřevo,

kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

0: aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.
1: Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.

0: Protože kapela Oči zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

šťastnej, kdo ví, jestli šeptá slza zemíčkem.

0: Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Ujel jim vlak a bylo jim míň, snad o 10 nežli měl.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Ledonož v hvězdářských triédrech, tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

To byla jak relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak

Volna slábne v dáli, hukot magistráli, vůň louka květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nechytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu slunko žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipsen a ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. V očích světlo i tmu, v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

Až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko, žluté tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape na pedál.

0: kapela. Schodiště.
1: Zdraví.
0: Laskovo.

I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou.

Sem z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě, hlídá vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Hav, hav. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu. Daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví.

zvládne listopad a z lesa slyším střílet a z nebe do rybníka padají kachny bílé. U svého psího srdce cítím divný chlad, že bych rád, taky rád. Haf, haf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím, na hrob mi dejte malý český vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes, natož pes, natož pes.

vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Rádio Tleskov je náš nejlepší kamarád.
1: Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtěl nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl zvědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal prosmetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo, Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla ji nafouknutá silonová taška. Držela ji vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze Strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázal jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předkolonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. drželi si čepice a šátky a neodpovídali. Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal: Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad. Kateřinko, neboj, něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub, řekl a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl: Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála, ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se. Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botiček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo a síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovan jí chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zavyklal kolíkem a vytáhl. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal,

Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má prostrach uděláno a říkal no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali, přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

už mi malý byl svět, tak jsem chtěl na výlet. Doma jsem řekl, že budu zpátky, co nevidět. Byl jsem chytrý kluk, ale to už je nejspíš fuk. Mám pocit, že stejně jsem, co se dalo splet. A ty jsi měla o mě strach, už když mi šlo, nač jsem sám. Tak nač teď brát, jak žebrák, na dluh rybí slib. Nemám víc si co přát, než že se dál budeš bát, že chytím i poslední ze zlatých ryb.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima za okny je.

mokré bile svinstvo pada mi za limec. V štvrtý mesiac v jedným kuse fúr prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Decka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený hřib, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Ladovská zima záklivá a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

když se v nás nestratí, jsme bohatí a bohatí a bohatí a bohatí.

a spýtam. Slabonka tichá a ja jí mám zít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude ten

0: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

temná skrytá hmota všude kolem, pak to spláchli tvrdým

zlopatatáš a temnou skrytou hmotu nenamatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim pár věcí dobrát.

Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

Tisi dāvnu pānu pohu vipad skapsi no tīsek. Kutālil se, sastavil se až na pláži opísek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno

dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj Vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už pobláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Ahoj, tady je Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Váhavý střelec váhal a věnec, váhal a věnec, má z trofejí jen váhavá střela, aniž by chtěla.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!

0: Je mi smutno, pani Brigito. V hradní síni je chlad, až zuby drkotají. Je-li smutno Šaškovi, je smutno dvojnásob. Povídej něco pro zkrácení chvíle a pro zahřátí. V tom se přece vyznáš, nemám pravdu?
1: Ach, Šašek lichotník. Ale když nedáš jinak? Vzpomněla jsem si na zvláštní příběh. Vypráví se u nás už od starých časů. A mazaný kocour je v něm hrdinou.
0: To si nechám líbit.
1: Tak poslouchej. Byl jednou jeden mlynář.
0: Jako bych ho viděl.
1: A ten měl tři syny. Dva byli chytří, třetí prostáček, tichý a skromný.
0: Zkrátka trochu hloupý.
1: Michal mu říkali a nebrali ho vážně. Po otci synům zbylo dědictví. Mlýn, osel a kocour. Mně patří mlýn, řekl nejstarší. Prostřední si vzal osla. Ten je můj, zvolal. A nejmladšímu zůstal jenom kocour.
0: Ten to tedy schytal. Myslím mládence.
1: Jenom nesuď předem. Vyčkej a uvidíš. Možná se velice mýlí.
2: Tak to ne, to není spravedlivé, bratři, to opravdu ne. Mlýn a osel by nás uživili všechny tři, ale co s kocourem?
0: Dovol mi hádat, paní, vysmáli se mu.
1: Aby ne, Michal si šel postěžovat k rybám v náhonu a kocour za ním.
2: Co s tebou, chlupáči? S tebe můžu mít jedině kožešinku na čepici.
3: To bys mě urazil.
2: Hele, ty mluvíš.

0: Proč bych nemluvil? Umím i jiné věci. Jsem jenom kocour a předzdovedu, co možná ani lidé nesvedou. Mlynář věděl, proč si mě tu drží. Dej mi pár bot, pořádný pytel a uvidíš, co kocour dokáže.
1: Pytel? Boty? K čemu by ti byly?
0: Však uvidíš. Když o mne ti dva chytří nestojí, pomohu tomu, kdo mi dá svou péči. I kocour dovede být vděčný.
1: Ale k čemu boty?
0: Špatně se bosou nohou šlape do trní. Tady nám štěstí nepřeje. Chceš bratrům dělat podomka? Štěstí si člověk musí vydobít. Cesta je dlouhá a bez bod bych se mohl popíchat. Boty mě budou jenom k prospěchu a tobě taky, to mi věř.
2: Michal se dlouho nerozmýšlel. Když kocour dostal, co si přál, obul si boty, směle vykročil a s pytlem přes rameno vyrazil na kraj lesa. Položil pytel na zem, podepřel otvor klacíkem a pytel vystlal dobrotami, co vábí králíky. A natáhl se vedle, ležel jako mrtvý, nic se nehýbal. Leží tak, leží, očkem mžourá kolem. A už jeden malý neposeda s dlouhýma ušima hopká kolem pytle. Cítí čerstvé mlíčí, otruby v pytli přenáramně voní. Králík nakukuje, dodá si odvahy, kousek popoleze a kocour vyskočí, popadne pytel a vítězně s ním mává nad hlavou.
0: Je můj, je můj.
1: Ale co s ním uděláš?
0: To už je má starost. Slíbil jsem? Slíbil. Mám teď, můj pane, vážné poslání. Když chvíli posečkáš, možná, že budeš hodně překvapen.
3: Že ty mě, paní, pěkně napínáš. Pověz, co bylo dál.
2: Kocour se vydal cestou necestou až na královský zámek. Strážný u brány se trochu podivil. Kocour v botách a rovnou ke králi?
0: Mám důležité poslání. Nesu vzácný dar. A aby neutekl dříve, než ho předám, musím mluvit s králem osobně.
2: Dar pro krále? Strážný se bál jen neudělat chybu. Dovedl tedy kocoura do královských komnat. A král byl toho dne v dobrém rozmaru. Milostivě kocourovi poskytl své ucho.
3: Ale to snad ne.
2: Nechceš rozumět. Poskytl mu slyšení.
3: A tak to tedy ano. Však už jsem se bál o královi uši.
0: Nejmilostivější, pane králi, přicházím jako posel svého pána.
4: A kdo pak je tvůj pán?
0: Hrabě Zvantrok.
4: Zvantrok?
0: A na náhonu.
4: Na náhonu?
0: Je mým dobrým pánem.
3: To byl ale šibal, takhle si vymýšlet.
0: Na důkaz oddanosti, přízně a aby panu králi prokázal svou úctu, posílá můj dobrotivý pán nepatrný dárek ze svých revírů.
4: Hrabě Zvantrok? Že ho ani neznám.
0: Teprve nedávno dosáhl hraběcího titulu. Snad mohu říci, aniž bych se chlubil, že je to člověk srdce dobrého, ctnostný, nepovýšený, skromný až přes příliš. Jeho jediným přáním je udělat radost králi, kterého si váží.
4: Hrabě Zvantrok, opravdu nevím, ale řekni pánovi, že děkuji. Hrabě Zvantrok.
0: A na náhonu k vašim službám, veličenstvo, k vašim službám.
2: Kocourovi se šibalská lest povedla, jak náleží.
3: To nebyl kocour, ale lišák, paní Brigito.
2: Bylo to ponejprv, ne však naposled. Za pár dní přišel kocour znovu a pak ještě mnohokrát.
0: Nesu pár koroptví.
2: Král nevycházel z úžasu. A jindy zase.
0: Kousek srnčího dnes posílá můj pán.
2: Ten hrabě Zvantrok se králi začínal líbit a toho ještě neznal.
0: Pár kachen divokých.
2: Strážní začali kocoura zdravit už zdaleka a kocour vedl promyšlenou řeč.
0: Můj pán je znamenitý, velmi skromný člověk.
2: A jindy zase.
0: Má tolik polí jako málo kdo. Jeho lesy byste neprojel za jeden den?
4: Opravdu?
0: Vesnice, jako byste vymaloval.
4: Skutečně?
0: Každý druhý den je na zámku koncert a jednou do měsíce bál.
4: No toto?
0: Ještě tak najít hodnou nevěstu.
2: Kocour věděl, kam míří. Král měl totiž dceru. Princeznu, o které se široko daleko říkalo, že je nejkrásnější na světě.
4: Milá dcero, mám s tebou vážné úmysly.
2: Řekl král a po očku se díval, co to udělá.
4: Ten hrabě Zvantrok a na náhonu zdá se být slušný pán. Nechtěla by se s ním seznámit?
2: Princezna nebyla proti. Kocourův pán však zatím nosil pytle do mlýna. Jednoho dne přišla chvíle, kterou kocour vyhlížel.
4: Tyhle dny na pokraji léta jsou ze všech nejhezčí. Zítra si vyjedem.
0: Kam máte namířeno, pane?
4: Slyšel jsi o zpívající řece? Znám jedno místo, chodil jsem tam za mlada, kde voda zpívá v běhu přes kameny a točí se v hlubokých tůních. Tam pojedem.
0: Tam to znám. Někdy tam chodívá i můj pán. Moc a moc se mu tam líbí.
2: Kocour utíkal, co mu nohy stačily, za Michalem. Ten právě řezal dříví.
0: Odlož tu pilu, už je čas. Štěstí máš na dosah, stačí jen ruku natáhnout.
1: Už si mi toho tolik nasliboval.
0: A teď je čas. Budeš se koupat v řece na místě, které ti ukážu. Pamatuj, že jsi hrabě. Ostatní nech na mě.
1: Když myslíš, chlupáči, já to tedy zkusím.
2: Stalo se, jak kocour nakázal. Michal se koupal v řece a královský kočár jel zrovna okolo.
3: Taková náhoda.
2: Kocour, který čekal za křovím, vyběhl na cestu a usilovně křičel.
0: Pomoc! Pomoc! Lidé, pomozte! Můj pán se topí! Hrabě Zvantrok přijde o život!
4: Cože? Můj nejlepší přítel? Všichni na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Všichni!
2: Zbrojnoši a sluhové, bylo jich dobře na půl tuctu, královský kočí a dokonce i starý komorník naskákali do vody, aby zachránili hraběte. V tom mumraji si nikdo nevšiml, že je tam vody sotva po pás. Kocour zatím přistoupil ke kočáru. Král byl celý bledý a princezna útlá jako proutek sotva dýchala.
0: Můj vzácný pane, díky, díky, díky. Díky tvé dobrotě, můj pán, bude zachráněn. Vaši moudrost a rozvahu lze jen velebit. Je tu však ještě jedna bolest. Můj pán byl okraden.
4: No toto...
0: Sotva odložil svůj drahý šat a vstoupil do vody. Smečka drzých pobertů zmocnila se oděvu i šperků. Banda zlodějská, nic jí není svaté. Jak teď může stanout před vaší tváří, pane?
3: To vymyslel náramně. A co král?
4: Zde je můj plášť.
2: Vyjeveného Michala odvezli na zámek a hodnostáři královského šatníku oděli do mělého pana hraběte nejkrásnějšími šaty, které se na zámku dali najít. Michal byl pohledný mládenec a v drahých šatech vypadal jako šlechtic.
3: Teď už to mohu dopovědět sám. Hádám, že princezně se zalíbil. Moc takových mládenců tam asi nebylo.
2: Hádáš správně. A nebylo to jenom kvůli šatům. Zamilovala se do něho.
3: A Michal do ní.
2: Protože oba byli srdce dobrého. Stačilo k tomu jen pár dní.
3: A král?
2: Ten vůbec nebyl proti, naopak. Vyjeli si spolu všichni tři. Kocour měl radost, jak se všechno dobře daří. Měl za to, že si Michal štěstí zaslouží. Běžel proto ve svých botách daleko před kočárem. Sotva doběhl k vesničanům, kteří za lesem sekali louku, vyskočil na balvan a začal prskat.
3: Jako bych ho viděl.
0: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že louka, kterou sečete, patří hraběti Zvantrok a na náhonu, oči vám vyškrábu.
2: A král opravdu sotva dojeli, se ptal, čí je to louka. Pana hraběte Zvantrok, volali všichni. Nikdo nestál o to, aby ho kocour v botách poškrábal.
3: A král?
2: Nestačil se divit.
4: No toto, máte hezké louky a veliké.
1: Sena máme dost.
2: Michal se málem zakoktal. Pořád si nemohl zvyknout, že je hrabětem. A tak to šlo celou cestu pořád dál.
0: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že tohle pole a to obilí je hraběte z Vantrok, naženu vám do obilí myši a nesklidíte ani klas.
2: A když dojel král a chtěl vědět, čí to obilí je, ženci jeden přes druhého volali: pana hraběte z Vantrok!
4: No toto, máte krásná pole.
2: A kocour upaloval před kočárem, až se mu od bot prášilo a král se nestačil ptát a nestačil se divit ohromným statkům svého přítele.
4: No toto.
2: Mlýny, hamry, kovárny, pole, louky, celé vesnice, všechno jako by patřilo hraběti z Vantrok.
3: A na náhonu.
2: A na náhonu. A kocour pádil, utíkal a běžel. Ocasem za sebou cestu zametal, aby po něm stopa nezůstala. Až doběhl k velikému zámku. Zámek byl krásný. Podivné však bylo, že nikdo není v jeho zahradách. Že na terase nevyhrává hudba. Okna zavřená. Jakoby na zámek padlo divné prokletí. Nebylo vidět panstvo ani sloužící, zahradníky, zbrojnoše, lovce, všude jen ticho, jako před bouří. Kocour se obrátil k těm, co spravovali cestu vymletou od vody.
0: Povězte mi, kdo je tady pánem?
2: Nikomu nechtělo se do řeči.
0: Co pak máte pusu zašitou?
2: Váhavě se rozpovídali. V celém světě prý není většího boháče nad majitele toho zámku. Patří mu všechny louky, lesy, pole i řeky, kolem kterých král s princeznou a Michalem projížděli. A je to čaroděj, zlý čaroděj. Kdo se mu znelíbí, toho začaruje nebo krutě potrestá. Dokonce se povídá, že je to lidožrout.
3: Aj.
2: Všichni se ho bojí. Nikdo se mu neodváží postavit. A tak už to trvá mnoho, mnoho let. Jako čaroděj se umí proměňovat v různá zvířata a pak slídí, špehuje a naslouchá, co si lidé o něm povídají. Možná ohlíželi se, možná, že je to támhle ten krkavec.
3: Lidožrout, čaroděj. Já čekal dobrý konec, paní.
2: Možná, že se dočkáš. Kocour si sedl u cesty na kámen a mudroval. Když domudroval, vstoupil do zámku a hned k čaroději.
5: Co tady chceš?
2: Čaroděj. Byl zarostlý. Oči mu žlutě svítily. Hlavou sahal málem ke stropu. Ramena tak dovrat stodoly. Kocour se tvářil úslužně.
0: Jsme na cestách, můj pán a já. Považovali bychom za velikou nezdvořilost jet jen tak okolo a nezastavit se. Nesložit poklonu pánovi líbezné krajiny a nádherného zámku.
5: A dál?
0: Slyšel jsem, račte odpustit, že vaše výsost je obdařena zvláštní schopností a zvědavost mi nedá, abych se aspoň nezeptal. Povídá se, a snad to není pouhopouhý tlach, že se umíte proměňovat v různá zvířata.
5: Snad je to pravda. Možná ne. Co z toho?
0: Nedivte se mé zvědavosti, pane. Viděl jsem kouzelníky v arabských zemích a divotvorce v Indii. Dokázali mnohé, ale tohle ne. Nemohu tomu uvěřit.
3: Šikovně klade vějičku.
5: Mohu ti to snadno dokázat. Parbli! Sakrbli!
2: V jediném okamžiku stál proti kocourovi místo čaroděje obrovský lev.
3: Takovou bestii mi rád oželím.
2: Kocour se tak vyděsil, že vyskočil rovnou na střechu. Boty se k procházkám po střechách příliš nehodí. Měl se tedy co držet, aby nespadl. Když čaroděj viděl, jak jeho proměna zapůsobila, přijal zase svoji podobu a kocour opatrně a váhavě slezl ze střechy.
0: Musím přiznat, že něco takového jsem ještě neviděl. Slyšel jsem ale, že jeden kouzelník v indickém městě sem tam šátrá, také něco takového dokáže. Proměnit se ve velké zvíře není prý tak obtížné, říká on. Ale proměnit se v něco malého, například v myš, nebo něco podobného, to prý je mnohem těžší. To asi nesvedete ani vy.
5: Nic není nemožné, aspoň pro mne.
2: Nadýchl se, zamumlal a v tom okamžiku se proměnil v myš. Kocour po ní skočil, zakousl se do ní a bylo po myši. A bylo po krutém čaroději.
3: Tomu já říkám znamenitá svačina. Oj, to se mi ulevilo. Jak vlastně chutná takový čaroděj?
2: A pak už to šlo ráz na ráz. Před zámkem zarachotil kočár a bylo slyšet krále.
4: Nádherný zámek. A já ho ani neznám. Přiznám se, hrabě, byl jsem pecivál. O sousedech nevím skoro nic. Čí je to zámek, nevíte?
2: Michal nevěděl, co na to říct. Ale to už kocour otvíral dveře do kořán a hluboce se klaněl.
0: Vítám vás, vaše královské veličenstvo. Na zámku hraběte z Vantrok.
3: A na náhonu. Tak tomu říkám příběh s dobrým koncem.
2: Se skonem lidožrouta ožili začarovaní sluhové a muzikanti. A pro nového pána s radostí schystali skvělou hostinu. Muzikanti vesel vyhrávali, stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími lahůdkami a král vykřikoval nadšením nad dobrým vínem ze zámeckých sklepů.
3: A ti dva, co se do sebe zakoukali? No, ti dva přece.
2: Hned toho dne byla na zámku velkolepá svatba. Michal se však ještě předtím princezně přiznal, jak to všechno bylo.
3: No toto.
2: Ano, nediv se. A princezna řekla, že to nevadí. Dobré srdce prý je nad šlechtické erby a láska nad všechny tituly.
3: A kocour?
2: Kocour, když viděl, že je všechno na nejlepší cestě, sundal boty. Možná, že se teď rozvaluje na sametové podušce a za své služby se nechá obsluhovat jako hrdina. Možná, že teď brouzdá někde světem a hledá někoho, kdo potřebuje, aby ho chytrý kocour k štěstí popostrčil, když je v nouzi a sám si nedovede poradit.
3: Mňau.

0: vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je zlává věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím křichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu, sám to víš, je to kříž.
0: Je, Váňo, mrkni tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstvama hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a blbnete tím pletením a žvaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou, Váňo, taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kubrači Hubertu, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš záda, co jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?